0: Dana je titul prvního zpěva dženstvíčeho hůsovania a Blanka je jméno dženstvíčeho rejnčího redaktorky a ona má nětko krotký tematický přela dženstvíčeho hůsovania za nás. Dobrý ráně, Blanka.
1: Dobrý ráně. A je nědy, běže tu ve měše tak jmenovaná BA, Bohanská akademia, a do toho běže to inženýrská šula, kaj se snáno ještě či starší na to dopomňa. Dženca je to nětko duálna vysokošula Sakskie a runě tam má je nětko dalšího Serba ve vážně funkcii, my vám jeho dženca raz predstajme. Nimo to je Lydia Maciu a pobyla na prvnej probe Kórovej akademie, kde sa čera zahajíva. Filomelos vopita nás dženca zasa a tu má nekajký problém, kaž si mňa hižo takhle kusk slyšala a tému na Bože čivovizo tež smieme.
0: Tak daleko po takým tematický přelad od Blanky, učbný přelad seda nedom, o tem nie. Najprve pak zaspíva nám Mario S. Vosom inčinu popečich.

0: Und jetzt geh na poschestschich.
1: Serbski Roswurst. Poješće. Im Studio Blanka Funzina.
2: Na Lipschanske Universitze ma so juniorua professura za serbske literarne a kulturne vedomosti v obsadžič. Dole dekan filologiske fakulte profesor Meisnitzer Čera na internetu i strani Universite Vozivi. Nimo vedomost noh nadavku svušak profili tež jeli treba sobu skutkovanje na jednačelstve zorabistiskeho instituta. Hač dotal je mestno profesora za riječe spet Edvarda Vornarja Jenička profesor Sura-Instituta, wo dalšu su serbsce zastupnice leta vojovali. Nur mistno je časove vobmezovane a skiči po uspešnem přeprovanju šanzu na profesuru na čas živenja. Katolsce křesćenjo sveča dženca svedžen Božo čiva. Ve vjacorych serbskich katolskich vosadach honi vužice počanu virivi kvonkunim votarjam. Na čole procesionu du postarodavnim vašnu družki. Ve šest zverskuch krajach nimske je dženca zakonski sjate džin. Ve převažne evangelski zakski pak so zasadnje dživa jenice ve peča 26 sach vosebe katolskich serbach je to sjate džin. Na sakskich a stymtisch serbskich wyszych schulach zakonczacy pro, anja hiszcze schietke nimo nesu. Tak na przykład tisch nic ralbicach, dzisch mea ho dżesatki spoczat gdyżynia swój posenny oficjalny szulski dżin, runie tak we Worklecach. Cokone 51 maturantu na serbskim gymnasium Budeschinie sonni jutze wuslitki pro wanyu a hat schmili dokesch nesu wopstali, aber dokesch cedja wukon. Polepšič pro anje nakvatač. Kajš nam za vyšisko dženk samovita učaka ale na hitsce nas džili, zonja šuloki a šulerja 12-letnika doskončne rezultat pro anju džen do maturitnoho bala 9. junija. Sto předovzatelku z najšelakorejších branžů je so včera při učicach na 5. dňu předovzatelku v okresa Budešin v obdžilivo. Z režišču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadania v zvisku se stupacimi pačiznami a falovacimi fachovými mocami. Džen předovzatelku v okresa Budešin tvorí vážny zakvat za vúmenu kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanská industriová a vikuánska komora IHK. Za znova natvorenú kúpel nové mivorázu započne so kúpanská sezóna na nový týdžin. To zdžili ju na zajšvým gmenským posedženiu gmeny Slepo. Do toho ešte strôdnický hamt v okresa Zorec kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovario vo viestotu hostči a s tým sezonu zaruča. Mała kúpel je jedna z narunanských napravov brunicového koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spivarku a spivarju vopčeli so na letoši 5. korovej akademii Budeského rotariového kluba. Včera je so auli Šilerova gymnázia Budešine prinja proba pod navodom Friedemana Böhme odmiva. Hač to názime nazvučuje kor generáciu mezdrujim tež tvorby z cyklusa počace korle Augusta Kocera a Andrea Zelaria. Vunoški benefitsno-koncerta oktobre navožuja so na dobro v utopenju spinalneje mortvice nemsce kinderlemung. A to bichu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a potom tež borze na naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, spočatne dole ešte celé prečelne úpada, potom požišo nekotre kapky dešča, hevak drevelem ročelu deš, ale sucho ma vostač. Převažne při nedže 24 stopňach. Júce potom ma hej so bule deščovač a maximálna temperatúra okolo 20 stopňu.
0: Puče naše končenje su svobodne, tež vyskače do tanidže njeste ja, tu iš přeje moj dobru jezbu, jeli pak bi uranje nešto uladače, vy vjesče přizuče so rade pola naju, pak telefonistce, pak spovješču přes našu četu funkciju, tu namakače app MDR Sabja.
1: Serbski rozvoz.
0: Več menšinu, pa na pošestčih je daleže zanku rielcene.

Deriana Semi, was ihr dich so maturant, aber auch nie sakonchisch svoju Wyschu-Schulu, gajisch unie tejisch letuschi maturantscha serbska gymnasia. Tele dny su so skubaniščom rožonovali, abo su išče pšitem, začarovšim po takim vutoru, vodmechu svoj tradicionalne volejbule turnier, přečuva vučakam a vučarjam. Tunraz možachu so vučarjo přesadžič a duel za sebe rozsudžič, oni přesadžichu so z 2-1 po sačbach, přečuva 12-kariam, 12-karki bychu z 3-0 přečuva vučakam úspěšniše. Juce je kajšče pojezdčach slyšeli potom poslední šulský džen za maturanto a potom dostanu vůsledky písomných prúvanjů a potom chcedža džen tradicionálně zakončič a to z kopaňcu přečuva vučarja. Jeli chcete si by to vobladač, to si tam dobejnče abo doječče. Dalše pokyvy za dženčnejší štvortk a potom hoj poladám jižo smirkonc sedženja. Tute pokyvy slyšiče nedom po přichodnej hudžbě za cím hinčinu.

12 menšinu, pa na po 6 Čehija. Paladame, čenca, prini raz na pokive. V Čevinje zetka ja svak mence radi čeljo k svojemu posjeđenju, čenca večer 7, tam niši vonjove voborje. To jižo bieza čenca dale do jucišeho pjatk koncertuja šulorio budiske okresneje učmije šule njemsko-serbskim ludovim dživadle na vodnem jevišću a pokazaja, što su šulskim leče nauknili z počatk je juce večer 7. Hižo od poponja cioch, sče juce prošeni na dvoru bezveđen do Serbsko muzeja Kočebusu. Tema je vonje modročišć z přednoškom a praktickým uspytanjom. Učmje v obrubi poponjo jake švarc a tež, čilne dere meče je tam garantovane. Vojna Ukrajinje vuskutkuje so na vestotnu politiku Europy, kajž žaden druhý podok minjenych let, dola kotre z Čehy by ruske dobyče za Niemsku, Europu a poriad na sveče miło. Tutemu prašenu venuje so renomirovaný politický vedomostnik a vestotný fachoc Karlo Masala juce budešinje. Přednošk rieže budeskych narečov započne so Tachanskej cirkvi Sv. Petra juce večer 7. Stujš chce doživić koncert českej skupiny Rajtaj z Varnočic, kotraž sučmja basnje Milana Rabala, tu nech so poda do Kravaržic pola českej Lipy. V tamnejšej kavarni pod Ronovem započne so koncert večer na po 7. A podadame iže na sobotu. To vusewa so MDR-televizii za so vulatko, a to kajž stajnje pri ponu 12.

0: več menšinov. Do šestčiche časa.
1: Nábožné slovo.
0: A tema ženca Hanka Kraucová z Drežďan.
2: V vúkodže svunca ulieze, přes popodňo na juhu je, na zapadže do vožadže a v severiu je nímame. Tak sú mnoze z nás to navúknili, jednore bončka, kotrež nám svet rozkvaduje. A tola nepšitrechy všúdže. Ničko v júniu, když svunca svoj najvyšší stav docpie, dopominám so na jispu na severný kap. Vedžach, so so svunca tam na severu kova a zaso skáža. A bied to za mne jedne z najbole jimacich doživienju. Kúšte človek v otrosce na viestom miestne. Čini tam svoje celé svojske jeho formovace nazonenia. Štož je sa jednoho jasne, môže za druhého celé hinak vúpadač. Znano leží v tým vážne preprošenie. Nic spíšne súčič, tak je pravie, tak je vopak. Kajky vúpada svit z tvojeje perspektívy. A tutun vid kutne prač. Bo nie je na šitkých na samsne miestno staj. Mnohodnosť slúša k jeho stvorbie. Tyž vúkneme, se názornenia trújich vážič, buče nás svojský horizont väčší. Kaž bola to vysokoho seviera. Tež svunca druhé puče kročí.
0: Hanka Kraucová z Drežďan s nábožným slovom na roku a za mojtošči srbsko-evangelského zviazka. Cí do šestčich.

To bie zás biedotruje hodžinky subotom kolu. A dále punžem jazrujem s Jozefom Donatom. Přeco dále cedeš Michaela Melcerova. A jí mají přizamtně so ještě Ralf Vozi. Tuči cio nam zaspěvaja hač do sedmich, ale vizo to niešu. Či jenicce tež Valborga vaudžic je naredže. Ona da nam nuc bez přestavku a ranje bez přestavku dostaneče sábskim rozvosu. Sedom inčinu po šestčich.

0: Ich chce so chi spirwatch, alle noch sich so krutschen na Kurviasatz, bei dem je Projekt ne Kur, der gieg ich in a Chas, wo mir so eine Huster der Praube. Korowa Akademia Generatio, jerun je teki Projekt. Piateras, so budeschin je wot Rotario beho Kluba organisuje. A Cera Meachu, Brinju Probu, a Lydia Maciova, bier Budla.
1: Predehač spevač, maš so za spevač. A s čopljen je vosu Vanda Vokua jako rična terapeutka pševza. Vona je vospe Jill Koroje Akademije pod navodom Friedemana Böhme. Kuždemu z nimale šiže sač v občelniku poskiči možnost, so v času probe v osobince vosne dale kupvač.
2: Haš tiš ma zajem, šinže pon kemni na pohodžine. Ha možeš če te jena, bo tamo ima ekstra zvučovač, abo ladač. Te je zatun vostak praje neklinči, kaj si vem šedstaj, še možemo ima nekajke individualne zvučovanje, abo teki nešto si vupotač.
1: Či tam ni pak čipni do nuh koruh ma popoladnu. Takéž liko na vumenku dr. Alfons Nauka, ký so prvný raz manželský na akadémii v občeli.
3: Ha, ja som všetci zlo, ten úspev a môj vús nie je najskýriac, sú najmočší nejojac, ja som 70 plus, ale ja som prúcvač, ja môžu nikak sú úspevať, poprám som ja jen bariton. Mám kvíle, to je celé stajné, a tie poriadne vopetačné prúve. So veselo, wo brauche ich zvonky veselo, sim ja šieho dženca.
1: Vo si mi vábiu je ja Friedemann Böhme. Šako je za svoj vúspech, jako koruje navoda v Serbách dere znate. A hinak voko je tutun tiež aktívne serbský spivarjo za projekt narečal. Pojeda student Julius Janca, kýž je so do Basa synu.
4: Ja studiujem nekve dračanách, ja mám sredu přeco svobodne, to ja mám tu možnosť tu zase sobu činič. Posledný raz, že som je jara ľubivo, jara fajn, a tohle, když Friedemann zase prašal, pon ja zase haj prajem.
1: Přijúšim, tvoria Serbia mienčinu v Kórie. Cečina nazvučovaných tvorbov pak je serbská. Z cyklusa počasy Kola Augusta Kocera a Andrea Zelera. A tak nazvučuje so tiež v urekovanie. A v občelnici Zonichu so je so Kocor v Záoriu pola Budestec narodil. V središču pak stej veselo při spivanju a vo sebe tež mesobnož generáciu a rečo, kotriž mi voj celé samozrozumlivie v mešče budešin polno sebi zaklinčeč.

0: Philomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Philomelos sedzi na delnej hauze lipy. Kajštajke, Bože, žatko, što raz to buje?
2: No hej, ja... To nejde.
1: Što tam máš? Bojíš so?
2: Myslu si, so je so mi nešto celé zve stalo.
1: Što da to?
2: Nemůžu jace letač.
1: Nepak. Jako tačknic letač moc, totla je katastrofa.
2: Ujka katastrofa.
1: Ale, Philomelo so, sedíš na hause. Nekak se tola dobio sem přijíš.
2: Ne, to sem ište letač mu.
1: Och, boj. Kšidle se rozno a namestna hotový start.
2: Ne.
1: Dere, što da by ty trebao, so by zaso lečeč mo? Letansku šulu?
2: Nie.
1: Dobio druhé tačky organizovač, kiš ti pokazaja, kak máš letač?
2: Nie.
1: Potom ja tež neviem.
2: Ja pak bych so snač zaso dopomnil, kak mám letač, jeli bych viace mocu mil. A za to trebam popračk, abo čvak celtičky.
1: Nie, tajky případ pak tež. Sem cua rúniek pekare hič. Vidíš, mám samo svoj mešk sobu tu stejí po caute.
2: Tota ja viem. A to by můj plán.
1: Co se praju?
2: Ne. To pak se hodí ho. Budete mi popřeč, abo cau tu vůdává.
1: Na vězo. Směš se mi na rámě osedne. Na huj. Ty tla můžeš dola letač.
2: Hej. Kak da je so to stalo?
1: Philomelo so. Ty si či fejmeca. Si cel jenaž so či pola pekarja jen vúdam. To odla te cel je dživadvo.
2: No, hej. Ale totla je klopovo.
1: Hej, kajš přeco. Rade so stalo.
2: Špozbou.

Wot hotela ze štyriomi vězdami k přebyvanišču začekanco a netko aukcija. Byłšiš prebin hotel při Budeckým spjatym jezoru přinže kunc junija Berlínje pod Hamo. Minimalne žadanje po aukcijským katalogu 275 000 €, ale za to dostaneš ketrovulki paket. Niedže 82 miestno za niedže 160 vožo, hosčenc, zahrovanske rumnosče, saunu a terasu. Celé bestvarništvo pak došlo nie je. Dom je dres vulko džela prozny, po katalogu pak ma tež jasne sledy vúživania a dobi sa zanirovač. Znate buš previn hotel předjušim přes negatívne povieste, dvaj nadpadaj zapalerstva 2016 a 2022 stajne zvisku s planovanym vúživaniom ako přebyvaništvo čekajncov to bevun hač do loňčeho. Dalšie povieste gaš prajne na po sedmich a to je za 2,5 minčne.

0: Und jetzt gehe ich nach mich.
1: Serbski Roswurst. Bojestje. Im Studio Blanka Funzela.
2: Na liebschanske Universitsche, maso junioroa professura, sa serbske literarne a kulturne wiedermostsche Wupsadzic. Dolle Dekan Philologiske Fakulte, Professor Meisnitzer, Cera na Internetuistrone Universite Vosevi. Nimo wiedermost noch nadokos wuscha profile desch, jeli treba sobuskutkovanjena jedna čest vesorabistiskau instituta. Hatsch dotalje miestno Professor Razaritsche spet Edvarda Vornaria Jenička Professor Professora Instituta, wo Dalschusso Serbste Sastupnice leta do Vojovali. No im Estno je časove Wobmesovane Askeci po wuspischnem Przeprovanju Chancen na Professoru na Čas Živenja. Katus Kšestčenjo Sveča Dženca Svečen Božo Čiva. Ve viacerých serbskich katulskich vosadachorni Vužice počanu virivi kvonkunim votarjam. Načole procesionu do postarodavnim vašnju družki. Ve šest zvierskuch krajach Nimskije je Dženca zakonski sjate džen. Ve prevažne evangelski sakske pak so zasadne Čiva jenice ve 25 čisach vosebe katulskich serbach je to sjate džen. Na sachskich aus dem Tisch serbskich wischig Schulach sakonchatze pruwanja hischte schitke nimonesu. Da knapschikwat tisch nitzwe Ralbizach, tisch mehr hujessatki spotschat ktüdjenjaswoi posledni offizialne Schulske djen, runje takwe Worklitzach. Zirkunje jedena pejesatsch maturanto na serbskim Gymnasio Budeschine, sonni jutze wuslitki pruwanju a hat schmeli dokisch nis wupstali abo dokisch ceja wukon polipschitsch pruwanje na kwatatsch. Gajšnám za vyšší skočenk zamovita vůčaka Alena Hitzce na zdžili, zonja šulaky a šulary od 12 letníka doskončný rezultát prouvaniu džin do maturitného bala 19. junia. Stop šedou začelku znaje šelakorejších branžov je so čera ve Přiučicach. Na 15. dňu šedou začelku v okresa Budešin v obdželivo. Zrejdišču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadanie zvisku se stupacimi pvačiznami a falovacimi fachovými mocami. Džen šedou začelku v okresa Budešin tvorí vážne zakvat za vúmenú kooperáciu a skrúčenie žonu regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanska industriua a Vigohanska komora IHK. Za znova natvereniu kupelvenu Mirvorazu započne so kupanska sezona na nový týdžin. To zdžilichu na zajšvem gmenskim posiedženju gmene Slepo. Do toho hišče struotnijski hamt v okresa Zorelc kvalitu vode pruje. Lietza staraja so 4 doladovarjo vo vistotu hostči a s tým sezonu zaruča. Mała kupel je jedna z narunanských napravov brunicového koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spivaku a spivarju vopčili so na letuši 5. korovej akademii Budeského rotariového kluba. Čara je so auli Šelerova gymnázia Budešine prinja proba pod novodom Friedemana Böhme Wotmiwa. Hač do názemy z názvu čuje kor generáciu, miezdrujem tež tvorby z cyklusa podčasy Korle Augusta Kocera a Andrea Zelaria. Vúnožke beneficno koncerta oktobre naložuja so na dobro vútopenia spinálneje mortvice nemsce kinderlemung. A to bych u naše poistče, kotrež namagače potom požišo tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, spočatne ještě tu a tam s blakami svončko sveči, potom pak přičenje předso viacem ručelu k nám. Vostač pak ma sucho při 24 stopňach. Netko ráno sušče tu a tam nekotry kapky dešča možné jutce potom. Vestča meteorologojo viace dešča a maximálnu temperaturu okolo 20 stopňů.
0: A ja, když hľadaš runie z okna tu Budešinie, vupada přečelňa. A on je tak, dobre sú vulady tučasne, štož nastúpa na drožnú vopkát, žana hačenia alebo vyskače, jeli sa so to biorania zmeni a v nešto vuladače, přizvuče to rade nám aj pak telefonistce, pak spoviesču přes našu četú funkciu app MDR Serbia. Herbak přeje moj Blanka a ja, dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Teď menší no, pana posedmich a dále, že přeco dále s Michailu Melcerovi. Serbským rozvozom, dobrania vám.

Zarač, môžeš vyzvať sám doma na kompe u Sejo, ale pri svetových mištostvách, kdež nímska raja, a to činí zrobanie s přečelemi a dalšími fenami, proste viace vesela. V Hamorie zmeja tu iš public viewing pri Bjavodskym jezoru, tam dživadle v Vuchu. Na Vulkej z Čenovinie pokazaja so najprv raz šieci r nímskeho mústva v Předkole, ktoríka započejo 14. junia přečivo Curaçao, potom 20. junia přečivo Svonovinovému Pobrjohe, tak efen bei Küste Serbsterika, a 25. junia potom poslenára přečivo Ekvadore. Zastup bude domotny, napoje a grill tam zmeja. Gmina Hamor přeprošuje tež vúrazne fenov kúždeje staroby, po takým svojbu, přečelu, susodu, mústvo abo kolegu, snano samotý šefa, zapakovač, a zromanie sobu narodne mústvo polňovač. Dalšie pokyvy za bližší príchod reka Jensa Jutze Zajucišim mám nedom za vás.

Aber spopolnja, hoć mnie wobobi. Wojna Ukrainie wuskutkuje so na wistotnu politiku Europy, kajž žaden drugi podok minjenych let, dola kotres čehybe ruske dobyče za Niemsku, Europu a poriad na sveče miło. Tutemu prašenju venuje so renomirovany politiski vedomostnik, a tež wistotny fachoc Karlo Masala juce budešenje. Jeho přednošk v riedže budeskich narečo započne so večer 7. v Dachanskej cirkvi Sv. Petra. V sobotu usuva v MDR televizii zaso Vulatko, a to kajž stajnje při podnju 12. A to runja sobotu zmeja ve Vužijskej hali ve Vojorecach vulku börzu za numismatikario. Tak, po takim ľudži, kiž romadža historiske peneze. A to od rania 9. hač do připodnia 12. A išče pokiu za všich tých, kociš sluchaja srbský rozvoz unie přes krutke žome abo přes DAB+. Ale podaža so stanovne dom na puč a chceža potom na livestream šaltovač, tun tu časne na našej internetnej stronie nefunguje. Přes našu app MDR Serbia môžete jen sluchač, ale přes internet nic jenojš zase nedživače a zase nemyslíče zase budní. Tuto prašenie si jmenujte týž Dennis Wenzel, nitko staj.

0: Vúžica za celé leto k pojesnenu nasčenu. Ľudovom nakvanistve domovina je nové nasčenové kalendár. Vúžica, Vúžica, Lauzec 2027 vyšlo. Fota je celou ikonický serbský fotograf Mači Bulank a te pokazuje region Jaram Nostronsce. Od širachkovských tykovaných domov přes čichu atmosféru při jutrunem spievaniu rónom hač k pozvočanému kšidvujemu votarie kloštorskeje cirkve a vulade ze železneje vieže Lubiu. Protika zviazuje krajinu, architektúru a serbske tradície po takým čvak Vúžice mesac vo mesac nasčenie. Serbská tradícia a isa tiež dženca na Božím čile vizo ve viacových serbských vosadách k tomu vizo nedom ništo viace, potom sa je Marek Relka dospieval.
1: Zhromadne sme mladí, zhromadne sme starší, tu je samsne púč nám viesty. Sam pak nemo sonič, sam tiež noc ješ nanka.

0: mit Snap.
1: Ja, na, bovers mich.
2: Serbski Rozvoz. Bojesce. Studio Blanka Funzela.
3: Na Lipschanske Univerzice, maso juniorua professura za serbske literarne a kulturne vedomosce, Vopsadžić. Dole dekan filologiske fakulte, profesor Meisnica Čera, na internetu estronje Univerzite Vozevi. Nimo vedomostnych nadavkov svoša profili tež, jeli treba, sobu skutkovanje na jednačelstve Zorabistiska instituta. Hač dotal je mestno profesora za rečespet Edvarda Vornarja, jeni Čka profesura instituta. Vodalšu su serbste zastupnice leta dovojovali. Nové miestno je časové vobmezované a skeči po úspešném přeprúvaniu šanzu na profesuru na čas živenia. Katolsce křesčenio sveča dženca svedžen Božo čiva. Ve viacorých serbských katolských vosadach horní Vúžice počanú vierivý kvonkunným votariam. Na čole procesionu do postarodavnym vašňu družky. Ve šest zvierských krajach Nímskeje je dženca zakoňský siate džin. Ve prevažne evangelský zakský pak so zásadne dživa. Jenice 25 sach, vo sebe katolských serbách je to siate džin. Na sakskich a stimmtisch serbskich wischich Schulach zakonchatze prouvanja hischte schitke nimo nesu. Tak napschikwat desch nitz Ralbizach, desch mehr hojesatki spotschat ktüdjena svoj posseni offizialne Schulske djen hune tak ve Worklezach. Zirkunje jena pedesac maturanto na serbskim Gymnasio Budeschinje soni jutze wusletki prouvanju a hat schmili dokisch nis wupstali, aber dokisch ceja wukon polipschic prouvanje na kvatac. Gajsch nam za vyši skorženk samovita wučaka Alena Hitzze nas djeli, sonja Schulak ja Schulerio 12 letnika, doskunčne resultat prouvanju djen do marotur. Džin do maturitného bala 19. junia. Stop šedev začelku z najšelakorišich branžov je so čera pri učicach. Na piatnatym dňu šedev začelku v okresa Budešin v občelivo. Sredžišču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadania zvisku se stupacemi pačiznami a falovacemi fachovými mocami. Džin předovzáčelku v okresa Budešin tvorí vážny zakvat za vúmenu, kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanská industriová a Vikuánska komora IHK. Za znova natvarenú kúpel v novom Miworazu započne sa kupanská sezóna na nový týždeň. To zdieľi ho na zajšvom gmenským posiedeniu gmeny Slepo. Do toho ešte strôtnický hamt v okresa Zorelc kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovario vo viestotu hostči a s tým sezónu zaruča. Mała kúpel je jedna z narunanských napravu brunicového koncerna Liak za přesedlenú ves Mioras. 60 spevakov a spevarjov vopčili so na letuši 5. korovej akademii Budeského rotariového kluba. Čera je so v auli Šilerového gymnázia Budešine prinja proba pod navodom Friedemana Böhme Wotmiwa. Hač to názemy nazvučuje kor generáciu, mezdrujem tež tvorby z cyklusa počase Korle Augusta Kocora a Handria Zelaria. Vúnožky benefitsno koncerta oktobre navožuja so na dobro vutupenia spinálne mortvice nemsce kinderlémung. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Aj tu chvíľu ešte René Svončko svedčí. V biehu dňa pak přičenie přeco viacom ročelu k nám do Horní Vúžice. Vostač má pak prevažne sucho pri 24 stopňach maximálne. Júdce potom viac dešo a deš kvôdnišo.
1: Žane Hačenia a Vyskače dále při a na pučách našej končinie
0: Wieso może so to jeszcze zmienić, jeżeli niszto uladacze potem przyzwyczę to rady na maj pak telefonistce, pak spowieszczu przez czetu funkcję. Nasze app MDA Serbia. Hełak, przyjmuj, Blanka Maty. Mam dobrą jezbu.
2: Serbski rozwóz.
0: Pecz mięczyno, bo na po 8.

Modžinsku kulturu na kraj přinjesć. Runja voto, že zaso sakske noce modžinskich kulturu impuls. Sobučinič moža modostni mjez 14 a 17 letami ze Sakske je, předovšim ze sou a menších mjestov. Pytane su kreativne projekty, po takim například dževarnički, koncerty, małe festivale, street art, rejovanske abo tež gaming akcije. Mytowane ideje maja so 8. a 9. septembra predstajić, respektivnie wotmieć, a dostanu za to hač do 500 euro spichowania. A jeli je podpiera při planowaniu, abo z javnostnym dziele trebna, tež na tym polu dostanu pomoc. Požadać moža sa modžinske cełki, towarstwa, kluby, kulturne zarjaniščča, abo tež inicjatywy, hišče hač do 12. julia. Viac informáciu tu te vecce dostaniecie online pod ndjk.de. A viac pokivo zmeju nedom za vás, najprve pak strovi Andrea Špitanková.

Stu was Jensa Jutsa Sayutsishim, Dürje Vita, do Sonice Nitko. Naschich, Poki wach, ne Prideras, Vita ja Jibin, jak Minskich, Raji Chelio, Jensa Vecho Sedmich, Damnische, Wonjowe Boborje, na Posseginje. Jutze Vita ja was, Schuler ja Budeske ja Wokres, nee, Hutschmeje Schule. Gisch Konzertu ja, na wohnem Jewischu, Nimsko-Serbskoho, Ludoveho Dživadva. A pokazaja, što su šulskim leče nauknili, juce večo, sedmich, sota započne. Potom še juce popodnju tež prošeni vodsjohižo na dvorove sveđen do Serbskoho muzeja Kočebusu. Tema je vonje modročišć s přednoškom a praktickim uspetanjom. Učmje v obrubi popodnjo skupina Jake Švarc. Sobotu musevaja MDR televiziji za so vulatko, to kajš stajnje připomnju 12. Nimo to zmeja sobotu ve Vužitskej hali ve Vojorecach vulku börzu za numismatikario po takim ľudži, kiš romadža historiske peniaze. Čas od rania 9. hač do připodnja 12. Sobotu vita tež leca prieni kroč kulturna zaroda serbskoho ľudova ansambla při mostče Mira svojich hosči. Zajít und souveriat koncertu dvojka Helena a Jan Brizan Heduškec. Započátk sobotu večer na povosmich. A Lipšanskem centrum je za experimentelne mediové umělstvo CEMT stejí sobotu prieni kroč do serbske središčů, dževo serbsku elektronickú hudžbu. Tam odmeja so koncerty, dževoničky, přednošky a tak dále. Zajímce sú přeprošení od připodna jenej.

0: Když chce sočíš spěvač, ale nechceš so kruče na kurviazač, potom je projektný kur, taký na čas obmězovaný hustoto práve. Korová akademia Generácio je runie taký projekt, piaty raz so budešenie od Rotariového kluba organizuje a čera miachu pri ňu probu. A Lydia Mačiova by podľa.
1: Predehač spievač, máš so zaspievač. A z čoplenie vosu Vanda Vokua ako rečná terapeutka pševza. Ona je vospie Jill Kurovej akadémie pod návodom Friedemana Böhme. Kúždemu z nímale 60 vopčelníku poskyči možnosť, so v času proby v osobince vôsne dále kúpvač.
2: Až tuž ma zájim, šinže pon kemni na pohodine. Ha môžeš čete jen, abo tamo ima ekstra zvučovač, abo ladač. Tej zo tún vôs tak praje neklinči, kaj si im predstaj, že môžemo ima nekeke individuálne zvučovanie, abo tak nešto si vôpodač.
1: Či tamný pak čipný do nôh koroch má popoladnú. Takéž liko na vúmenku dr. Alfons Nauka, ký so prvný raz manželský na akadémii v občeli.
3: Ha, ja som šetci zlo, ten úspech o môj vús nejo najskýriac, daj moči nejo jac, ja som 70 plus, ale ja som prúcvač, že ja môžu nikak som úspevať. Poprám som ja jen bariton. Mám kvíle, to je celé stajné, a tie poriadne vopetačné prúve. So veselú, vopravde zvuky veselom som ja šiel dženca.
1: Vosím je vábiu, je ja Friedemann Böhme. Šako je za svoj úspech, ako korové návoda v Serbách tere znáte. A hinak vokoho je tutun tiež aktívne serbský spivarjov za projekt narečal, pojeda student Julius Janca, kýž je so do Basa synu.
4: Ja studuju nekaj v Dražanách, ja mám sredu přeco svobodne, to ja mám tu možnosť tu zase sobu činič. Posledný raz, ja som je jara ľubivo, jara fajn, a tohle, když Friedemann zase práša, pon ja zase hajprajú.
1: Přijúšim, tvoria Serbia mienčinu v Kórie. Cečina názvučovaných tvorbov pak je serbská. Z cyklusa počasy Kola Augusta Kocera a Andrea Zählera. A tak názvučuje so tiež v urekovanie. A v občelnice Zonichu zoje so Kocor v záoriu

0: Lydia Maciova je nazoniva skelko zauritosču su spivari očera na prini probie Korovej akademije podle byli. A spivanie nečin je naš veselo, ale je za dobrý skutk. Vunožky beneficného koncerta oktobrie navožuja som jenuce na dobro vutopienia spinálneje mortvice, nemste kinderlemung. Ta je tu hižo boudžak vutopiena, ale nažel to napríklad Afganistanie hišče hinak upada. Kajš rozpravia čera tiež přitomným zastupiaka Rotariova kluba Birgit Weberova. S tým je 8 inčinu, do 8 netko zaspivanám Ištvan Kobela.
1: Je nasz tuż jest dajne pilne, tu dziś

0: Дорожное слово.
1: Маджанса Ханка Крауц вас дрежжан.
2: В вукодже свунца улезе, пшес поподнио на югое, на сападже до вожадже, а в северю е нимаме. Так су мнозе з нас то навукнили, jednore brunčka, kotrž nam svět rozkvaduje. A tola nepšitrechi šuče. Nitko v juniju, když svunco svoj najvyšší stav docpije, dopominam so na jispu na severny kap. Vedžach, so so svunco tam na severu kova a zaso skadža. A běd to za mne jedne z najbole jimacich doživjenju. Kušte čvůvek votrosče na věste městne. Čini tam svoje cíle svojské jeho formovace nazonenja. Štož je za jednoho jasné, môže za druhého cíle hinak vupadač. Znáno leží v tým vážne přeprošenje. Nic spíšne súčič, tak je pravie, tak je vopak. Kajky vupada svit z tvojeje perspektive. A tutun vid kutne prač. Bo nie je na šitkých na samsne misno staji. Mnohodnosť slúša k jeho stvorbie. Tyž vukneme, se názornenia trújich vážič, buče nás svojský horizont väčší, kaž bola do vysokoho seviera, kde svunco druhé puče kročí.
1: Praj Hanka Krauc vás drežan na božnom slovie, na roku a za mojtoši Srbského evangelského zviazka.

0: Aua!
1: Hej, Lara, tam po policie jedzie.
2: Teta, su nimo jeli.
1: A su...
3: Hej, nimo jedu, zajšvrch, tydženjach, tež. Mročele s dešťom našej končine Vyšak Viesče, zosova, zdys a dys, zatem prašame, kelko litru dešťa je so pola vás najšvo dyš, so raz dešťuje. A nekoci, koci žretej šavak a zcova pravi dvonje tole meria, nas potom tež o tym informuja, za čo je so džakujeme. Ty pak, Blanka, máš dalšiu informáciu okolo konječanských bačonov.
4: Hej, šako je nam Regina Šučina slubiła, so nam praje, že so v tým konječanským bačonjacem nizdži viac došli dve maui vojčce hýbate. Cicu vojčku je Regina Šučina netko vúladala, dreje, tak mi při telefone praje, ma kaž upada vone cici maui bačon, še kus češku vojčku, skrotka tyka vojčku znizda a pon plums. Pak zaso kapoja ročopadne, so ma Regina Šučina s tým svoje veselo, tým bačon nam přiladovač to však miestem. Dávno vieme.
3: A ja netko nech jenom ešte bačo nej staršie do špice na rindu, zobuchu mode pravie dere na rostli. Krotko po bylku na 8, nie, na 9, 8 hodin 17, netko slyšíme Janka Hanka.

Šula a šulske teme budu nas žinca zabieraš ve Kšišovie majo gospus. Viešiš pred 6 let su šulu tam novo založili na viasovem svieženiu sme za vas cora byli pedla. Sme byli teke cora pedla na balokopaniu serskich upnikov na gorach dobe šaria dajo ve spolšega jano jadnogo, ale ja se myslím a šykne su dobe lepši tom vici lušta za sersku ucpu.

Ja, takse coraz vyšili úkniky a ceptarie svoj šulské jubileje v Kšišovie, pedla je bola naša kolegyna Štefanie Krautsvec.

Šula a šulske teme budu nas žinca zabieraš v Kšišově majú gožbu svišiš pred 6 let su šulu tam novo založili na viasovém svižiniu sme za vás cora byli pedla. Sme byli teke cora pedla na balokopaniu serskych upnikov na gorach dobe šaria dajo v spolšega jano jadnogo, ale ja se myslím a šikne su dobe lepši tom vici lušta za serskú ucbu.

0: tu nižilo audio. Žilojski kor 100 astoržas čalitstar, kaka lidspa kutej gešpje pšižo žicenje ved jadnogo žilovarja ak vetom kor je juž vjelgin dvojko sobo spiva, to je velikuso.
1: 100 astoržas čalit v obstaše žilojskega kora groni, až ja sam južo tu pojcu tih let. Leto za sam bol v aprilu 7-6 let aktivne v kore v obľubovane spívom rusarska zemja, ale božko nám žome vece ten spív spívaš, dokoláž to je starý gvoz a my sme Janoš ešte starý muže a ešte sa spívare a spívarky na to domysle. Škoda, až nám žome vece s tým spívom sami vystupíš. A ja by sa žicov, až ten kšasný spív Sarska zemia zagrajo Srbské radio za mno, za ten jubileum, také za mojho sobostatkovanie.
0: Jo, to žicovne vám rada doplňujeme. Národné zemi, abo také Osjarska zemia ve Detlefa Kobele po tekste Jakopa Bata Čišinského zaspívajú nento zjadnošone dolnosjarské kore.